toto je moja pieseň lásky. Aspoň jednu takú stínuť za život. Srdiečka a iné nežné obrázky ti teraz malujem snaživo.